Když jsou na líčo, věra, chci jen popomadý vám, kuči za komuniku nyním, bo za guli uam gamba. Kutin grandi čupa fubi, či kalidu, či mini, či ťa, má kolo. Guli mini ju, wa fuko, la či nyanja, mganda. Ko malero lino, osa ti fuko loka, la či nyanja. Čifo ča kuri, uena, na oncho, kunkonde la guli mini ju, anashitanga tindi tu, ofalikila, ma de la ena, dipo mafuko ena, aku financho. Bamene pano ndito tikulandela nini ndi mimi ni amagule a mafukwatu.